0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.

0: Rádio Černá Hora.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
7: A budu margarita, a?
6: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.

Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci,

0: www.lumen.cz.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
5: Nemusíte si čistit všechny zuby, jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
6: Hitradio.
7: Zlepši si náladu.
8: Dentální hygiena Hradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
6: Hitradio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Lenny Kravitz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport. Čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhla dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonor a vyslal soupeřům jasný vzkaz: takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
8: Pardubický zámek dneska už je slavnostmi perníku. Celodenní program nabízí jarmark, pohádky inspirované perníkovou chaloupkou, dílničky, děti se můžou těšit na zábavný kurz Baby Jagy a program zahrnuje také kejklířskou dílnu a kouzelnická vystoupení. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
10: Retro víkend.
11: Retro víkend.
12: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777 937 777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi,
1: ale to je legenda.
0: Tamagotchi, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety,
1: protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně bomby k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777 937 777, co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let. No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty. Nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že? Když se přišlo, máme, já chci nový ty, přitom by tam stačila nějaká baterka jenom dát ze strany, ale to bylo frajerský hlavně večer.
0: No a nebo tady zase píše Tomáš, dneska nám píšou tady většinou chlapy po ránu. Pánové, vy nespíte. Ahoj, za mě to určitě byl takový ten laser.
1: Jo, ten tady mám taky, samozřejmě jsem pomohl si trochu s umělou inteligencí.
0: Svítit sousedům do okna, že jo?
1: Svítit sousedům do okna a když to člověk vezme, nebylo to úplně bezpečná hračka. Ona nebyla. To neměla být hračka původně, ano. Ale když si tím třeba zasvítil do očí, tak to jako nebyla vůbec dobrá věc.
0: No. Ale já jsem to taky měla a taky jsem svítila to sousedům do oken, protože jsem vyrůstala 15 let v paneláku. A já to milovala prostě.
1: Na to byly takový, ještě si pamatuješ nástavce, to no se jasně, na to našroubovala a dělalo to obrázky.
0: Ano,
1: ještě.
0: Ano, ano, pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagoči, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
8: Swaglif Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalír zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděli kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Honkrenit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Swaglif Day.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
10: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
11: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
12: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
11: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
12: Družstevní byty Chlumec.cz.
11: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
13: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž.

0: východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend. Láhy rádiu 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka: dobré ráno. Za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, krádla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak teď jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vím, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si si prostě zavolat tamhle s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když jsi měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče. To byla pecka.
0: A nebo naučit volaného, že jo?
1: To se taky volalo.
0: Martina, že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: No v pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. 2 dny zábavy na 3 pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: No proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
12: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
13: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
12: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
13: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
12: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
14: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
15: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
16: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
15: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.

0: elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
1: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další, a dost.
3: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburku a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Ve východních Čechách nás na silnicích budou hlídat nové radary. Jeden už se montuje v Červené Vodě, tak za 4 měsíce začne ostré měření v obou směrech, a to na úseku dlouhém 1,5 kilometru. 50 tady totiž dodržuje málo kdo. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
6: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 7, 6, 5, 4,

0: Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno, 8 hodin 13 minut, retro víkend v plné parádě, už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, and the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a unit boy, and T-bills boy, and crying a living lamb boy. Prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku. A nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: No je toho hodně. A teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo? To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo
1: a
0: u
1: já
0: tebe?
1: Jsem měl jako Don't stop, never give up, watching you come and preaching up, watching you can, the shoe have got the baby, I've got to you. Jo, a taky jsem zpíval, tam je Back to you, asi já jsem zpíval, baby, I've got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete no, hlasovou zprávu. A si to vlastně takhle z Eteru Hit Rádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zaspomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě tak nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše sváhelštiny.

0: Legenda všech legend Bruce Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Weekend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat Eteru Hit Rádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky letí za vámi přímo k vám domů nebo možná i pod deku.
2: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte obklady, dlažby, koupelnový nábytek, sprchové kouty i vany. A co u nás koupíte, to vám také nainstalujeme a zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš showroom v Ústí nad Orlicí, kde si můžete prohlédnout přes 50 ukázkových koupelen a načerpat inspiraci pro tu svou. Za 20 let jsme zrealizovali přes 1500 koupelen. Teď může být na řadě ta vaše. www.sefir.cz.
4: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
5: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
6: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
7: A budu kapelou
6: No samozřejmě, že bude grilování a tak...

0: také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.vizitka.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Retro Víkend. Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Tanecký pecka z 90. let. My pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wanna Be. Dokonce nám tady napsala. Já to přečtu tak, jak to je. Ahoj, Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say GZI. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika. Dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pošel jsem si to dokládat, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, lidi, je to anonymní, že jo.
0: Tak nám pošlete něco náspívanýho, vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc jsem mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: T-Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
8: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové,
10: jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů,
9: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
13: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
14: A budu říkal máma Hradeťa, a?
13: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: 50 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky. Myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii. A o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: V Hradci Králové začala stavba parkovacího domu na Slezském předměstí v Jižní ulici. Schová skoro 300 aut. Teď musí řidiči oželet parkovací místa v lokalitě, je pro ně totiž uzavřená. Náhradní variantou je parkoviště u Orlice parku nákupního centra. Parkoviště bude hotové příští rok na podzim.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.

17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v 90. půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: podcast Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zženšelej, ne, když Backstreet Boys, ale já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej,
0: teď podnapilej nejseš, jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Hele, a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never wanna hear say. Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys
1: děkuju.
0: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Eteru Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Či vypínám ten mikrofon. Už jsem ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
8: Aza Nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. Aza Nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
9: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
10: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
9: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
10: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
9: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
11: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka s myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prej, to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA a ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka s myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prej, to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na Libe.

0: konference, semináře i společenské akce.
1: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Cheers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte.

0: Žento, ore, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Marta celý.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si právě mít semínka.
0: A jdeme sázet, co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blínky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme
0: Prosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte na hlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprve číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hit Rádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuju.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď.

0: Dead a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
1: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudební hitparád v 90. letech.
1: Tak zkusíme do třetice, to už jedno.
0: Dobře, do třetice, všeho dobré. Na scénu přichází doktor Alban a It's My Life.
1: Jo,
0: dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život, vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hit Rádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčku, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
1: No mě strašně buší srdce, ale pak strašně a to pečí.
0: Martičko, já bych vás objala.
1: Jo, děkuju, já toho to miluju.
0: Tak já vás objívám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme takhle velikánské obětí a posílávám, ono posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
1: Teda to cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
1: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže, jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
1: Děkuju.
0: No, my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
1: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělý muzice, tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a doktor Alban. Jsme Hit Radio.

0: I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hitrádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe její hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones, já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovilo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.
1: Víkend plný chutí, taky vůní a zážitku. Přijďte se užít Fresh Festival na Pardubické závodiště. 23. a 24. května vás čekají špičkoví kuchaři, street food, degustace i doprovodný program pro celou rodinu.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool, profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Májové dny v onlineshop.cz.
10: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
12: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
13: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
15: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
17: Hitradio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Pardubice.
1: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
0: Ploty Pardubice.
1: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
0: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: Krásný pátek, 3:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovou účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celou unijním průměrem. Celou unijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe. Šok v Madridu. Kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Pardubický zámek dneska užije slavnostmi perníku. Celodenní program nabízí jarmark, pohádky inspirované perníkovou chaloupkou, dílničky, děti se můžou těšit na zábavný kurz Baby Jagy a program zahrnuje také kejklířskou dílnu a kouzelnická vystoupení. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, to ty odpolední se zastaví na 18 stupních Celsia.
9: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10.

Hezké dobré dopoledne. Pokračujeme, nezastavujeme 6 minutek po 10. Retro víkend v plném proudu až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Co je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu, třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia, Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777. Kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost a my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. A i tahle věc v Celine Dion zazní. Máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň. Potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů a film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia.

0: záležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi, napište chci na Celine a stejně tak za chvilku vyhlásím někoho z vás v éteru, kdo nám napsal SMSku. Do té doby Elton John nebo Pet Shop Boys.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfin Car C.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
1: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl. No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
10: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Ploty Hradec Králové.
13: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
12: Ploty Hradec Králové.
13: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
12: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Elton John. Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete přát, chci na Celine, na můj Instagram Lea Giongio, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A
1: je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: Jose Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách. Začínal touhle znělkou. Právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarie. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chytí za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi. Retro víkend plném.

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělej song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká. Takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně je důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90, tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a 90 prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku, nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
3: Deprese z narozenin? Další svíčka na dortu? Dopřejte si terapii módou v hradeckém Futuru. Doporučuje jí 9 z 10 žen každého věku. Futurum Hradec. Prostě lepší móda.
4: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu. A taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!

0: CZ.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
3: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
2: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
3: Družstevní byty Chlumec.cz.
2: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. olfincar.cz.
6: Nemusíte si čistit všechny zuby, jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Snow Informer, i tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu, těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky, od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion. Tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji 2 vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu 2 z vás. Aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho si nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte 2 vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za 90. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: Akce. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše auto pojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny auto pojištění.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatků za pobyt protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
6: Ve východních Čechách nás na silnicích budou hlídat nové radary. Jeden už se montuje v Červené Vodě, tak za 4 měsíce začne ostré měření v obou směrech, a to na úseku dlouhém 1,5 kilometru. 50 tady totiž dodržuje málo kdo. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
8: Retro víkend.
9: Retro víkend.
10: Retro víkend.
11: Co takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block? Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu.

0: Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den,
0: kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme domů se na obydlo.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Dea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatel nějak.
0: Že jo? Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten snad byl v každém telefonu, ten had.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska v svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo, a co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky, právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak užijte. Děkujeme. Ahoj.

0: Cindy Lauper rozhodně nemůže chybět, ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grilovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr.

0: jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. A za nábytek? Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabitek.cz.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
10: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Let's Rock is Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří si napsali o Makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za 2 minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
4: V hradeckém futuru.

0: Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
3: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
4: Majále z Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: aplikácie Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hochů z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí o dvě řazení. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: V Hradci Králové začala stavba parkovacího domu na Slezském předměstí v Jižní ulici. Schová skoro 300 aut. Teď musí řidiči oželet. Parkovací místa v lokalitě je pro ně totiž uzavřená. Náhradní variantou je parkoviště u Orlice parku nákupního centra. Parkoviště bude hotové příští rok na podzim.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přeháňky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

skutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll Be There. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. A budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall. I ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál. Já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: NSYNC v čele s Justinem Timberlakem.
1: Tak jste je měli vyletený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psaly tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka. Tenkrát stála, ano, 10 tisíc a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás, Motorola, ježíš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio, mohla bys zahrát Bon Jovi, určitě tady zazní Bon Jovi, slibu. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
4: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen.

0: zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3 plus 1 zdarma a do neděle zadej kupon rádio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. No one like you, and there never will be. I love you. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
5: A budu říkal máma Hadika, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
6: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
7: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
6: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
7: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
6: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
8: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Leadin, ještě stále s vámi 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: na Hit Rádiu Černá Hora. Víkend plný chutí, taky vůní a zážitků. Přijďte se užít Fresh Festival na Pardubické závodiště. 23. a 24. května vás čekají špičkoví kuchaři, street food, degustace i doprovodný program pro celou rodinu.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
5: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
4: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
5: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
4: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98
6: 66. Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
7: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
8: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
7: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: Proto.
11: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
14: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí.

0: S vámi Hit Radio Černá Hora, je to taky Tomáš Dímal, zdravím vás a jdeme na cesty, nejlepší dopravní servis na východě Čech. Dneska svátek, pátek, je klid, jen bacha na nehodu dvou aut na Královéhradecku, a to na výjezdu z Neděliště směrem na Světí. Tu omezení provozu, kratší zdržení a taky se musela záchranka. Tak snad bude vše v pohodě. Jednou kdo tu má cestu, zpomalte. Jinak nic, pokud máte něco vy, vaše dopravní info, volejte na 800 1 10 100.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazen.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazen.com.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
8: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
7: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudeto německého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
0: Žádná sláva, v tomhle týdnu jsme zažili i lepší počasí, dneska hlavně oblačno, zataženo, jsou i kratší přehánky, teplotně to ale ujde, naměříme i 17 stupňů.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: To jsme my a celý víkend jedeme retrohity, které milujeme stejně jako tuhle holku Madonna. Tady je...

Hezky odpoledne, tejde, ten na Hit Rádiu Černá Hora. A dneska vzpomínáme na léta, do kterých se chceme kolikrát vrátit. Žádný sociální sítě, komunikace z očí do očí, méně fejkového světa a často i méně starostí. Aspoň tedy tohle je názor těch, co v 90. a kolem nich vyrůstali. Já jako ročník 96 bych hnedka šel zase s klukama za barák hrát vybiku, fotbal, vyměňovat kartičky hokejistů a nebo si šel koupit bramburky za 9 korun. Ježiš, to je představa krásná. Je to ale minulost, nicméně řada věcí z minulosti se vrací a to dneska budeme probírat. Schválně si zatím v hlavě řekněte, co máme zpátky, co se nám po letech zase vrátilo do života a klidně o tom dejte vědět i nám do studia. Nejlépe na WhatsApp 601 292 464. Budeme ale taky hrát, protože muzika je prostě nesmrtelná. Vy víte, kdo to je. Lenny Kravitz.

0: Retro víkend na Černé hoře je tady a hity od 90. let pojedeme až do nedělního večera. Dneska tu Lea řešila první mobily, často jste jeli Alcatel, nerozbitný Nokia nebo Sony Ericsson, to už ale byly frajeři a frajerky, první infraporty, vyzvánění a hry, které měly grafiku jak dnešní kalkulačky. Jo, i tlačítkový mobily se nám zase vracejí, nicméně takový boom to ještě nemá. Ale jedna věc, a taky se to týká mobilu, is back a o tom si povíme víc už v dalším vstupu. Do té doby Gala, Freed from Desire, Prince nebo Roxette.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
6: A za nábytek. Výrobce čalouněných posterí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.
7: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Medicine. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
8: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
9: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
8: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
9: Družstevní byty Chlumec.cz.
8: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.sport.rtl.cz. Zase, tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
3: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
2: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
3: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
2: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Roxette a song It Must Have Been Love. Posloucháte Retro Weekend na Hitrádiu Černá Hora. Díky, že jste s námi. Tři dny teď vzpomínáme na léta minulá, ale jak jsem říkal už před chvílí, to retro se nám prostě vrací, ať už se to týká módy, jasným příkladem jsou třeba houčičí zvonáče nebo taky elektronika. Začínco pár let zpátky šel každý do bezdrátových sluchátek a ten, kdo je neměl, byl aspoň v očích teenagerů out, tak v roce 2026 to vypadá na velký návrat. Drátová sluchátka jsou zase in, jejich prodej se zvýšil o 30% globálně a můžou za to i celebrity, které se k ním vrátí. Jednou z nich je například fotbalová megastar Cristiano Ronaldo. Ten byl před zápasem viděn z dráty a bum, výrobci do toho začali zase šlapat. Jen pro info, 5 let zpátky se na chvíli dokonce přestali vyrábět. Tedy aspoň v rámci některých firm. Říkalo se, je to out, jdeme dopředu a vidíte to, starý, zamotaný, kolikrát nemožný rozmotat kabely, jsou zase v módě. Tak jestli přijdete na další věc, co je zase in a přitom to pár zpátky vypadalo na zánik, dejte vědět, jsme na WhatsAppu 601 292 464. Tomu i muzika, tohle je Tom Perry.

0: Paul McCartney i do ženských srdcí na Hitrádiu Černá hora. Nesmrtelný song, stejně jako on sám, 83 let, super formě, a teď to nemyslím nějak zle, narážím spíše na to, že jeho odkaz v hudbě a především Anglii je prostě doživotní. Dneska to budou sama velká jména, však docela třeba Fatboy Slim nebo Mr. Big. Pokračujem.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Housebrand Café, per favore. Sí, signora. I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Pardubice. Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majalespardubice.cz.
6: Ploty Pardubice.
7: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
6: Ploty Pardubice.
7: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
8: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
10: A budu říkal, máma, děka, a?
9: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
11: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
12: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
13: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
14: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je zase tady. Nehoda dvou aut byla na Královéhradecku, a to na výjezdu z Neděliště směrem na Světí, aktuálně už průjezdný a bez většího omezení. Bacha ale na D11, kilometr 112 ve směru Polsko. Tady je na krajnici odstavený auto, stačí ale jen ubrat na plynu. Jinak nic, šťastnou cestu a doufám, že tahle doprava zůstane. Vaše případný další info volejte, když tak na 800 110 100.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní. Lesní turisté by proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
6: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění, muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
5: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Pachatelé zajali rukojmí při přepadení pobočky banky Volksbank ve městě Sinzig ve spolkové zemi Políní Falc. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. No a portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům a nasrul jedním gólem k vítězství 4-2 nad Al-Shababem. V saudské lize už nastřílel 100 branek. Celkem má v kariéře na kontě 971 zásahů.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zataženo, oblačno, taky kratší přehaňky, svátek, co se týká počasí, nic moc, dneska to lepší ani nebude. Aspoň ty teploty nejsou tak zlý, máme kolem 17 stupňů.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: A jedeme dál, playlist plný retro muziky, ready i na 14. hodinu. Culture Beat, užívejte.

0: Retro víkend na Hitrádiu Černá Hora, muzika 90. Chlet až do nedělního večera. A my jsme minulou hodinu řešili, že se nám po 5leté pauze zase vrací drátová sluchátka, něco, co bylo v 90. prostě cool, stejně jako Walkmany, později i první MP3. A jsem rád, že dáváte vědět další věci, co se vrací do mody. Napsala třeba Lenka, že je fotografka a že se vrací starý foťáky, takový ty, co si musíš fotky pak nechat vyvolat, a nebo polaroidy. I sama je prý bere na svatby a všímá si, že i na dovolených je lidi mají. No a napsal i Lukáš, ten zase doporučuje možná i takovou menší investici do budoucna. Jako milovník her píše, že se vrací starý konzole hry, ať už na konzoli Sega, PS1 nebo Xbox 360. A je pravda, že já se nedávno koukal na starý hry, ač uměl jsem na tu cenu. Ještě pár let byste to sehnali pomalu ve výprodeji za 39 korun, no a teď klidně 4 kiloča. Tak kdo nevyhodil starý Segy, jenom dobře. Dejte tomu ještě pár let a třeba na tom vyděláte několik tisíc. Jdeme zase hrát? Chris Rea.
1: Posloucháte Retro Víkend
2: na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Richard Marks na Hitrádiu Černá Hora, jeho Right Here Waiting v rámci retro víkendu. Muzika a trendy se prostě mění, něco, co fungovalo od dneska, už jednoduše nemusí, respektive co fungovalo dřív, už dneska nemusí. I hudebně se posouváme furt dopředu a za chvíli si řekneme největší rozdíl mezi dnešní dobou a tou minulou. Myslím si, že i tyhle dva songy vám dali jasný důkaz, co že je dneska jiný. Do pár minut i Red Hot Chili Peppers nebo Master Boy. Pokračujeme.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: Proto.
6: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
9: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon, dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Ploty Hradec
13: se zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Ploty Hradec Králové.
7: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Vlámej, Černá Hora a devadesátky, které milujete. Jak jsem říkal před chvílí, doba se mění a s ní i hudební trendy. Zatímco v 90. letech jsme jeli songy klidně 4 až 6 minut dlouhý, jasným důkazem je Bohemian Rhapsody od Queenu, tak dneska něco nemožného. Takový song by neměl prostě úspěch. Doba se zrychluje a schválně si všimněte, že dlouhá intra taky neexistují. Dřív klidně 30 sekund jen brnkání kytary bez jediného vokálu, dneska vše do prvních pár sekund. Je to jako na sociálních sítích. Pokud vás něco nezaujme v prvním momentu, automaticky, a pojďme si to říct, přeskakujete dál a za pár sekund ani nevíte, co že jste to slyšeli nebo viděli. Je dneska jiná doba a jestli jdeme správným směrem, to je už na osobním názoru každého z vás. Já osobně si myslím, že dnešní umělci, a nechci říct, že všichni, kolikrát nesahají minulým hvězdám ani pokotníky. Aspoň v mých očích je to nejvíc v rámci rapu. A ten víkend je, ale my jedeme ty vzpomínky. A tentokrát jdeme i do Česka. Tady jsou Andělé a Banastovy věci.

0: Michael Jackson, přesně ta legenda, o které jsme před chvilkou mluvili. Posloucháte Retro Weekend na Hitrádiu Černá Hora a já se s vámi loučím, nicméně znáte to, tady jedeme dál. Od 15. tu bude Vojta Kudla a pokud máte formu, udýcháte pár kiláků a nemáte z toho hned laktát, tak dá super tip, co si brzy na východě Čech zaběhnout. A pokračujte s námi a mějte se do celé árie nebo hit I Feel Lonely.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
2: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
6: Swaglift Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Homecanit aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec1.cz. Swaglift Day.
7: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
8: Music, like a heartbeat.
7: Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
9: There's no one like you, and there never will be.
8: I love you!
7: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
10: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
13: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
14: Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na výjezdu z České Třebové směrem na Kozlov. Tady je havárka osobáku, které havarovalo do stromu. Na místě zasahují záchranné složky, tak tady počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio Černá Hora.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu čtyř ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic.
6: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dálnice začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
5: Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Dneska na východě Čech zatažená obloha, na některých místech bohužel i s deštěm. Zase ale teploty ty jsou dost příjemné, v nížinách naměříme kolem 14 stupňů a na horách příjemnou devítku.
4: Hit Rádio Černá Hora.
0: No a po 15. hodině je s vámi na Hit Rádiu Černá Hora už taky Vojta Kudla, parádní sváteční odpoledne. No a teď už další retro hity.

posloucháte Retro Víkend, s vámi Hit Radio Černá Hora a taky Vojta Kudla. Do východních Čech se vrací Kočárův běh, unikátní závod, který spojí Hradec Králové a Pardubice. A není to jen tak obyčejný běh, je to 33 kilometrů mezi dvěma rivaly po stopách architekta Josefa Kočára s trasou, která vede od Hradce Králové až do automatických mlýnů v Pardubicích. A nejlepší je, že nemusíte být žádný maratonský šílenec, běžet můžete sami, ve dvojci nebo jako štafeta s kamarády, takže ideální varianta pro všechny, kteří chtějí sportovní zážitek. Kočárův běh se poběží 23. května a kolem závodu bude i doprovodný program, koncerty a pro děti, samozřejmě taky různý akce, takže pokud si chcete dát letos nějakou výzvu nebo si prostě jen užít parádní atmosféru, mrkněte na registrace a informace na webu kočárovbeh.cz. Teďka už další muzika tady u nás na Hit Radio Černá Hora.

0: Guns N' Roses, skvělá muzika, na kterou vzpomínáme na Hit Rádiu Černá Hora. Retro víkend nám běží naplno a s devadesátkami se samozřejmě nevrací jen hudba, ale i móda. Zavzpomínáme za malý okamžik do té doby, ale další skvělé retro hity, tak držte vlnu, jsme Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
4: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
3: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
4: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
3: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
10: A vy říkal, máma Hradeka, a?
9: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
11: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci,

0: www.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky.
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů.
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa.
0: Harley.
1: Tomáš Klus.
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Retro Weekend na Hit Rádiu Černá Hora. Víkend, kde vám hrajeme ty nejlepší retro hity. No a s devadesátkami se samozřejmě nevrací jen hudba, ale i moda. A upřímně, některé trendy z devadesátek byly fakt odvážné. Ledvinky kolem pasu, šustákovky, řetězy na kalhotách, tunely, gelu ve vlasech. A člověk si tehdy vlastně připadal úplně nejvíc cool na světě. Přitom dneska, když najdete starou fotku, tak si říkáte, proč by to tehdy nikdo nerozmluvil. Ale víte, co nejlepší? Půlka těch věcí se stejně zase vrací do módy. Takže tomu, čemu jsme před pár lety se smáli, dneska znovu nosí mladší generace. A ještě tomu říká trend. Tak schválně, na co vy z 90. vzpomínáte nejvíc? A hlavně, co z toho jste opravdu nosili? Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 601 292 464.

0: skvělá muzika, která zněla snad na každé diskotéce. Vy posloucháte Retro Weekend a taky Hit Radio Černá Hora. No ať už dneska během toho prodlouženého víkendu děláte cokoliv, jste třeba na výletě, doma na zahradě, v autě nebo jen odpočíváte, moc díky, že trávíte čas právě s námi, s Hit Radiem Černá Hora. A mimochodem, jedné rychlo info, které vám možná ušetří čas a někomu i nervy, dneska mají všechny velké obchody zavřeno, takže jestli jste si právě řekli, já jen rychle skočím do obchodňáku, tak nemusíte nikam spěchat. Takže dneska v klidu odpočívejte, užijte si volno a hlavně zůstaňte s námi, protože už za chvilku si dáme další skvělé devadesátky.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: dělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku nebo xxl-kuchyně.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
4: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
4: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
4: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: Plastikářská či elektrotechnická výroba. To je oč tu běží. Přidejte se do našeho týmu TE Connectivity Trutnov i vy. Volná pracovní místa a benefity najdete na www.te.jobs.cz. Kdy jindy, když ne teď, zbývá pár volných míst. TE Connectivity Trutnov.
6: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
7: Přijďte se svést a vybrat si svůj nový vůz Toyota do autosalonu Olfin Car v Hradci Králové a Pardubicích. Olfincar.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
10: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
11: Jedinečný hudební zážitek vás čeká 15. května v pátek v 7 večer, kdy sál rozezní dechové kvinteto Filharmonie Hradec Králové.
12: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
11: Bělohradská sýpka, stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
15: Co?
14: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
15: Proto.
14: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
16: Chcete studovat při zaměstnání a získat titul bakalář nebo inženýr? Česká zemědělská univerzita v Praze vám nabízí studium v Centru vzdělávání v Hradci Králové. Informace získáte na 606 650 850 606 650 850 a na www.hradec.pf.czu.cz.

0: Na Hit Rádiu Černá Hora nám dohrál skvělý hit Lonely při pátečním odpolední. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na D11 na 110. kilometru směrem na Jaroměř. Tady nám hlásíte porouchaný auták, tak raději projíždějte s velkou opatrností. Kdyby se cokoliv dělo, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
3: Malé Spardubice.
4: Pátek 15. a sobota 16. května. Dva dny zábavy na třech pódiích. 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na malespardubice.cz.
5: Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny tři dny budou zároveň téměř bez srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám více řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
7: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své čtyři přírodní léčivé zdroje. A to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
6: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
8: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
0: Na východě Čech dneska občas zataženo, někde se nám snaží vykouknout i slunce, ale co se teplot týče, to je naprostá paráda. V nížinách máme kolem 15 stupňů a na horách se nám drží příjemná devítka.
5: Hit Rádio Černá Hora.
0: A i po 16. hodině budeme pokračovat s těmi nejlepšími retrohity, které si pamatujete, a tady už je jeden z nich.

Teens, Mamma Mia, legendární muziku si připomínáme i tady v retro víkendu na Hit Rádiu Černá Hora. A já mám pocit, že devadesátky byly poslední období, kdy děti po škole opravdu jako zmizely ven, jo, a rodiče o nich pár hodin vůbec nevěděli. Žádný TikTok, žádný Instagram, místo toho Super Mario, Mortal Kombat, C-čka, Pogi, Joja a samozřejmě a Pokémon kartičky, kvůli kterým se na školních chodbách vedly obchody skoro jak na burze. A nejlepší bylo, že stačilo zazvonit u kamaráda a za minutu vás venku běhalo dalších 10. Domů se chodilo až ve chvíli, kdy máma zařvala z okna přes půl sídliště. Tak schválně, na čem jste tehdy ujížděli vy? Byl to právě Mortal Kombat C-čka, nebo jste taky po kapsách tahali Pokémony? WhatsApp tady ke mně do studia 601 292 464. Teďka už ale další muzika, díky, že i dnes při tom pátečním svátečním odpoledni ladíte retro víkend a hlavně Hit Radio Černá Hora. We'll be right back.

0: Retro hit every time jsme se dali na Hit Rádiu Černá Hora. Parádní odpoledne vám přeje Vojta Kudla. Za chvilku si řekneme, jaké bylo v devadesátkách cestování autem. Jojo, žádná navigace, jen obří mapa, ježiš, jak jsme bloudili, pamatujete na to? Tak o tom si řekneme už za chvilku, tak laďte dál Retro Weekend a taky Hit Rádio Černá Hora. Hit Rádio.
1: Chcete dokonale čistý bazén s křišťálovou vodou? Spolehněte se na českého výrobce bazénové chemie firmu Proxim a připravte svůj bazén na letní sezónu. Do e-shopu na probazén.com vás zve Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. A pozor, pouze nyní doprava zdarma. www.probazén.com.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car v Trutnově a v Hradci Králové. Olfincar.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
4: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Tvoje stará už ti nevyhovuje.
9: Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr?
8: Jasně.
9: Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanabytek.cz.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Sì, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
16: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
15: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
16: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
15: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictvíperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
17: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
18: A vy říkal, mám hraděta, a?
17: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně, a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
11: Nemusíte si čistit všechny zuby. Jenom ty, co chcete zachovat. Se zbytkem vám pomůže dentální hygiena Hradec.cz. Navštivte nás na EUC klinice v Hradci Králové na Slezském předměstí nebo na dentálníhygienahradec.cz, protože váš úsměv si zaslouží víc než jen kartáček.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Černá Hora.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Selena Dion, The Power of Love, další skvělý retro hit na Hitrádiu Černá Hora. A teď jedno téma, které zažil skoro každý, kdo vyrůstal v 90. Cestování autem, v kufru povinná deka, lékárnička, 3 galitky a mapa rozložená přes půl palubovky, protože navigace byla tehdy maximálně táta, co tvrdil, já vím, kudy jedu. A samozřejmě kazety v autě. Jedna hrála pořád dokola, druhá byla zamotaná a třetí neměla popsaný obal, takže jste až po spuštění zjistili, co vlastně posloucháte. No a legendární byly dovolené do Chorvatska, jo, na blind. Bez rezervace, bez internetu, prostě se jelo a rodiče zastavili u první paní s cedulí apartmány. Ha, za 10 minut už jste táhali kufry do pokoje. Jo, jo, to byly časy, že?
1: Posloucháte Retro Víkend.
2: Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: při retro víkendu na Hitrádiu Černá Hora, díky, že nás ladíte. A i dnes při svátečním dni pro vás sledujeme ten nejlepší a hlavně nejrychlejší dopravní servis na východě Čech. Takže jestli víte, kde se co děje, víte o kolonách a podobně, tak nám dejte vědět na naší dopravní linku 800 110 100. Za chvilku už další retro hity, tak držte vlnu, jsme Hitrádio Černá Hora.
1: Víkend plný chutí, taky vůní a zážitků. Přijďte se užít Fresh Festival na Pardubické závodiště. 23. a 24. května vás čekají špičkoví kuchaři, street food, degustace i doprovodný program pro celou rodinu.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Elektrická auta z Dubence. Malá, úsporná, bez emisí. Super cena, dojezd 170 km, za 5 hodin nabita z běžné zásuvky. Malá elektrická auta Dubenec. Více na zahradní technika Dubenec.cz.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umýtky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
10: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
11: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
10: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
11: Družstevní byty Chlumec.cz.
10: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
15: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
16: Zapomeň na nudu. Nejzábavnější čtyřhra na světě je konečně taky v Hradci Králové. Vytáhni partu na padel do SK Padel Malšovice. Máme půjčovnu, trenéry pro tebe i pro děti a parkování v areálu zdarma. Udělej si rezervaci na padelmalšovice.cz a přijď se bavit.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Texas nám zakončuje 16. hodinu a my se pojďme na Hitrádiu Černá Hora taky podívat na silnice. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor si dávejte na Jičínsku, v úseku Samšína a Ohařic, kde probíhala údržba vozovky, tak tady už by mělo být všechno připraveno a hotovo. No a kdybyste měli vy nějaké informace ze silnic, tak nám volejte na naší linku 800 110 100.
1: Dusno pohádce, nálada na bodu mrazu, jak přijít na jiné myšlenky? Dopřejte si terapii módou. V hradeckém Futuru funguje skvěle. Futurum Hradec, prostě lepší móda.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Olfin Car e-Driving Day. To je 24 elektromobilů od 10 různých značek na jednom místě k otestování. Porovnejte různé přístupy k elektromobilitě a získejte cenné rady od našich odborníků. Na místě budou modely od zavedených značek i od nových hráčů na trhu. Už 14. května v ulici Bratří Štefanů v Hradci Králové. Více na www.olfincar.cz.
4: What's up, this is Pink, Jason Derulo. On air, online, i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazila ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou. Není jeho podřízeným, řekl Babiš. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti, pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
6: Obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
5: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a skokanky na lyžích se v nové sezóně premiérově dočkají vlastního plnohodnotného turné čtyř můstků. Vznik ženské minisérie, která se uskuteční souběžně se zavedenou prestižní soutěží mužů, potvrdila pojednání ve slovinské Portoroži skokanská komise Mezinárodní lyžařské federace.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Na většině území na východě Čech zatažená obloha, někde i s menším deštěm. Teploty ale dneska ideální na nějakou procházku. V nížinách parádních 14 stupňů a na horách máme kolem osmičky.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Pamatujete si na vytáčený internet? Jo, to byla 90. léta a za chvilku si o tom řekneme víc.

Ace of Base, další retrohit na Hitrádiu Černá Hora, parádní odpoledne do celých východních Čech přejeme. Retro krásně připomíná jednu zásadní věc, že technologie v devadesátkách byly občas malý dobrodružství sami o sobě. Pamatujete na vytáčený internet, ten zvuk modemu, po kterém půlka domácnosti věděla, že teď se nebude telefonovat. ICQ číslo na spaměť, první e-mail, diskety a vypalování CDček, kdy člověk čekal 20 minut a pak zjistil, že poslední muzika stejně nejde přehrát. A mobily, ježiš, SMSky za pár kaček, prozvánění místo volání, no a Nokia, která přežila víc pádů než některé dnešní telefony za 30 tisíc. No a samozřejmě Nintendo, Tamagotchi a kazety zamotané ve Walkmanu, které se opravovaly propiskou jak chirurgická operace. Jojo, to byly časy, co? Tehdy nám přišlo jako absolutní vrchol techniky. Teďka už ale samozřejmě další muzika, retrový kine tady a s ním taky retrohity tady u nás na Hitrádiu Černá Hora.

0: Retro hitů patří samozřejmě i česká muzika. Tohle byl David Koller na Hit Rádiu Černá Hora. No a retro doba nebyla jenom muzice v rádiu, ale o diskotékách, kde to opravdu žilo. Pamatujete si na to? Tak byl parket úplně narvaný k prasknutí, to si pamatuju. Za chvilku si o tom řekneme víc do té doby, ale třeba Madonna anebo Rolling Stones. Tak laďte dál, Hit Rádio Černá Hora.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
3: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
5: A budu říkal, máma, hraděte, a?
4: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
8: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
9: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: Proto.
11: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
14: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
13: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
14: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
13: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
12: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
15: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Černá Hora.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Retro víkend a s vámi Hitrádio Černá Hora a taky Vojt Kudla. Parádní pátek přeju všem posluchačům Hitrádia Černá Hora. 90ky nebyly jen o muzice v rádiu, ale hlavně o tom, jak se tehdy lidi bavili. Diskotéka v kulturáku, blikající barevná světla, kouřostroj, který nebyl skoro vidět přes ten druhý kouř, a DJ, co pouštěl jeden hit za druhým. A když zaznělo Feed from Desire, nebo Barbie Girl, anebo Macarena, tak byl parket okamžitě plný. Žádné natáčení na stories, žádná videa na Instagram, prostě jen jste přišli ven s kamarády a užili si ten naprosto parádní večer. A seznamování, to nebylo přes aplikaci, to chtělo odvahu dojít za někým osobně a zeptat se, půjdeš tancovat? A upřímně, kdo zažil 90ku v diskotéku, ten moc dobře ví, že některé večery má člověk v hlavě dodnes. My už ale teď jdeme pokračovat v retrohitech. Na Hitrádiu Černá Hora tady je ikona 90ek, Michael Jackson.

0: Retro víkend a taky Hit Radio Černá Hora. To je skvělá kombinace, že? Pro dnešek už se s vámi ale loučí Vojta Kudla, užijte si retro víkend na Hit Radio Černá Hora, 90-kový hity, které prostě milujeme úplně všichni. To je přesně ta muzika, kterou si člověk pouští po letech a stejně si ji začne okamžitě zpívat. Tak se mějte báječně, držte vlnu, my jsme totiž Hit Radio Černá Hora. Hit Radio.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, ledičko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegri let

0: CZ.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Koberce Brázda.
6: Koberce Brázda.
5: Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
10: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
11: A budu pomáhat,
10: no samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
12: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

0: 20 kapel a 20 DJs. Tomáš Klus, No Name, MIG 21, Martina Pártlová, Kateřina Marie Tichá a další. Předprodeje vstupenek a více info na majales.pardubice.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
5: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
4: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
7: Kadeřnický salon Perfect v Hradci Králové představuje světovou novinku firmy Great Lengths.
8: Prodlužování a zhušťování vlasů ultrazvukem.
7: Splníme vám sen o krásných, dlouhých a hustých vlasech. Při této luxusní metodě se používají pouze pravé a kvalitní vlasy s neviditelným spojem.
8: Vyzkoušejte metodu, kterou používají celebrity z celého světa.
7: Kadeřnický salon Perfect. www.kadernictviperfect.cz. Telefon 605 30 98 66.
9: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
10: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. V květnu velký jarní výprodej koberců. Sleva až 40%. Navštivte nás v největší prodejně v Náchodě vedle úřadu práce nebo přijďte do Trutnova, Vrchlabí, Dvora Králové či Jaroměře. Koberce Brázda, koberce i na strop.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Ploty Pardubice.
6: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
5: Ploty Pardubice.
6: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: Proto.
8: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
11: A vy říkal, máma Hradeka, a?
10: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
12: Tvoje stará už ti nevyhovuje. Pořiď si novou. V Aza Nábytek máme vystaveno přes 50 čalouněných postelí na jednom místě. Navíc jsme jejich výrobci a splníme každé tvoje přání. Jakýkoliv rozměr? Jasně. Upravit čelo? Výška, šířka, design? Samozřejmě. Trezor, USB, lampička? Žádný problém. Aza Nábytek. Postel přesně podle tebe. Najdeš nás v Hinčicích nebo na azanábytek.cz.
13: V hradeckém Futuru ordinujeme terapii módou. Aby byla intenzivní a dokonalá, připojí se k nám nové značky. Dopřejte si terapii módou v prodejnách Pandora, Tatum a Madison. Futurum Hradec. Prostě lepší značky.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: víkend na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne. Prej, to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Swag Live Day.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu Černá Hora.

0: Čekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
4: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
3: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
4: Družstevní byty Chlumec.cz.
3: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Trička.cz.
1: Potisk, trička, Bela bel CZ.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Cefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun. Rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000. Pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000. Další pozemek v Borovanech za 3 030 000. A ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
4: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Restaurant Grill Duran Hradec Králové, dobrý den. Vinná party? Ano, už po 12. chystáme velkou zahradní vinnou party s kapelou Pendl.
6: A budu říkal, máma, hraděta, a?
5: No samozřejmě, že bude grilování a také raut a spousta dobrot. Už 22. května od 17 hodin. Výborně a nezapomeňte na rezervaci www.duran.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: Proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
10: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Ploty Hradec Králové.
7: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
6: Ploty Hradec Králové.
7: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
8: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
9: A za nábytek. Výrobce čalouněných postelí a pohovek na každodenní spaní podle tvého přání. A za nábytek. V Jinčicích nebo na azanábytek.cz.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend.
1: Na Hit Rádiu Černá Hora.